0: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Hudba na prvním místě.

in your mind with mine.

skvrně, naši mi říkali, chovej se slušně, nejez šušně a hezky zdrav. Dospělí ty hlavně, zkrátka a dobře, buď dobrý chlap. Taky prý, když něco nevím, ať se hovno stydím a někoho se zeptám. Úplně nej, někoho

Já jdu naspět, páč se z vás postu a příště si běžte hledat východisko jinam. Tady není naleziště. Smyste a fofrem.

Česká.

0: Novinka.
1: Novinka.
0: Express FM.
2: Charlie XCX. Spring Summer 26.

Make me feel a bit awkward. Let's dance again, shall we?

fucking choice. Now shut up. Sorry.

0: Resort Oblík. Váš splněný sen v srdci Českého středohoří, jen necelou hodinku od Prahy. Ať už plánujete pohádkovou svatbu, team building nebo víkendový relax s přáteli, na Oblíku načerpáte novou energii. Zažijte špičkové wellness, zážitkový glamping a prvotřídní gastronomii. Resort Oblík. Péče o vaše tělo i duši.
1: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
2: Hudba na prvním místě.
3: Express FM.
2: Nestihli jste Express ráno? Express ráno. Poslechněte si to nejlepší na expressfm.cz.

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V novém podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Nový podcast od 4. června exkluzivně na webu Rádia
1: Express FM.
2: Express FM.

0: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
3: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
3: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Express FM.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Resort Oblík. Váš splněný sen v srdci Českého středohoří. Jen necelou hodinku od Prahy. Ať už plánujete pohádkovou svatbu, team building nebo víkendový relax s přáteli, na Oblíku načerpáte novou energii. Zažijte špičkové wellness, zážitkový glamping a prvotřídní gastronomii. Resort Oblík. Péče o vaše tělo i duši.
5: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Music. First.
2: Express FM.

14. srpna vyjde nová deska, která se bude jmenovat Sunshine a bude patřit do diskografie britské party Jungle. Single Carry On naspívala zpěvačka Lydia Kito a tu náladu, jako kdyby nepatřil do tohohle tisíciletí nebo století, nebo zkrátka dobře takový old fashion retro pop soul, nebo nevím, jak bych to nazval, ale asi mi rozumíte. Já jsem Radek a zdravím všechny posluchače Express FM. Jsem rád

A že jste si nás naladili i v neděli, poslední květnovou neděli, je 7 minut po 10. A před námi společné 4 hodinky vysílání, v kterých proběhne pohled na mistrovství světa v hokeji a na různý věci, takovou kol. Dragon Bowman, All You Ever Wanted, právě teď na Expressu. Ještě jednou pěkný den.

0: Tohle je Lana Del Rey, First Light, je 13 minut po desáté, dneska je poslední květen, to znamená, že kromě jiného můj švagr slaví narozeniny, tak já ho tímto zdravím, ale můžeme se za chvilečku připomenout i ostatní signifikantní záležitosti, které se týkají právě posledního květnového dne. Každý den nakonec je důvod k oslavě, ale některé dny obzvlášť. Jason Status, Moko, Count on Me a neboli Kelly za pár minut na Expressu.
1: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zábaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
2: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero. Express.
3: Music first. Express FM.
2: Express FM.

10.20 na Expressu dohrává švédská zpěvačka Lekele. Vy posloucháte její aktuální single, který se jmenuje Happy Now. Pojďme se věnovat, jak jsem zmínil, událostem svátkům, důležitým svátkům a důležitým událostem, které se vztahují k dnešnímu dni. Dnes kromě toho, že má americký stát Utah svůj národní den, tak je taky národní den ochrany sluchu. Takže dneska potichu, moc na sebe nehulákejte, nehledě na to, že je neděle. Jediný, čím sluch zatížte, je volume doprava, pokud posloucháte Express FM. To je dovoleno. Dále tady máme den, který se týká papoušků. Ano, dnes je Mezinárodní den papouchů, tak doporučuji se podívat třeba na scénku Monty Python na Dead Parrot. Ta udělá jednomu vždycky dobře, nejenom na Mezinárodní den papouchů. No a potom tady máme Budhadej, to je něco pro ty vyklidněnější povahy. A dneska prosím vás pěkně bez cigarety, protože dnes je Mezinárodní den bez tabáku. No, uvidíme, jak to zvládneme. The Cigarette Duet, tímhle s tím bych to mohl vynahradit. Princess Chelsea, Ladíte Express.

Tohle byl Sombra, nejhlavnější track na Expressu, se jmenuje Potential, je 10.28 a já mám jednu zprávu z Ameriky, kterou jste možná už zaznamenali. Prezident Donald Trump je oficiálně svěží, psychicky je na tom prý velmi dobře, alespoň to je závěr lékařů, ve kterým se americký prezident uchýlil. Nicméně, pokud si přečtete titulky novinové a headliny, tak vás spíš váš rozum dovede k úplně opačnému závěru, ale to už nechám na každém z vás. Mimochodem, festival Great American State Fair, který uspořádala americká administrativa právě kolem prezidenta Trumpa, tak má velký problém, protože ten spolek, respektive jejich šéf, Trump, urazil spoustu umělců, kteří jeden po druhém odříkají účast. Ten 16-denní festival měl být k příležitosti 250. výročí založení USA a sliboval bohatý program. Měli vystoupit třeba Flo Rida, Young MC, country, popová zpěvačka Martina McBride a další a další. Mezi nimi třeba jedna polovička nechvalně proslulých Milli Vanilli a sice Fab Morvan a taky Vanilla Ice nebo funková skupina Commodores. V tom line-upu nebo na tom line-upu zůstal už jenom zmiňovaný Fab Morvan z Milli Vanilli, což je tak trošku příznačné, podvodník k podvodníkovi se dá, a taky Vanilla Ice. Mimochodem, kromě teda místo těch umělců, kteří nevystoupí, tak bude přivedena největší světová hvězda, která přitáhne větší publikum než Elvis v dobách největší slávy. A tím není nikdo jiný než ten nejlepší prezident v historii země. A sice Donald Trump. Pokud si tipnete, že tehle ten status na síť True Social nenapsal nikdo jiný než sám Donald Trump, tak jste vyhráli jackpot. Takhle to nějak vypadá v současné Americe. Tak tohle je track, který se podle mě Donald Trump musí taky často pouštět. Jmenuje se totiž Rockstar. Post Malone a 21 Savage.

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V novém podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Nový podcast od 4. června exkluzivně na webu Rádia
1: Express FM.
2: Express FM. Resort Oblík. Váš splněný sen v srdci Českého středohoří. Jen necelou hodinku od Prahy. Ať už plánujete pohádkovou svatbu, team building nebo víkendový relax s přáteli, na Oblíku načerpáte novou energii. Zažijte špičkové wellness, zážitkový glamping a prvotřídní gastronomii. Resort Oblík. Péče o vaše tělo i duši.
3: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Music. First. Express FM.

Tohle je novinka na Expressu, jmenuje se Sabotáž a naspíval jí Ben Cristoval v kolaboraci s bratislavskou dvojicí, která se říká Billy Barman, kteráž to mimochodem často zavítá i do zemích českých, takže se podívejte rozhodně na jejich web, anebo obou umělců, chcete-li. 10:45, pokračujeme v krasojí jízdě jménem dopolední vysílání na Express FM s Radkem, kterýž to vás zdraví a posílám track Closer to the Floor. Tohle je Jizzy a Ankoi.

prosinci 1988 se tahle ta parta prezentovala na plakátech jako Circus. Poté změnili jméno na Seymour. Podle knížky J.D.O. Salingera Seymour, stejného názvu tedy, ale až od roku 1990, konkrétně od března roku 1990, už jsou podepsáni i na svoji první nahrávací smlouvu jako Blair. Tohle je track There's No Other Way. Za pár minut, konkrétně za 7, bude 11. hodina dopolední, tak si do té doby pojďme připomenout legendárního rapera, který si říkal, bohužel říkal, guru. Tohle je single No Time To Play.

Tohle je Noah Kahan, Single Doors, je 11 hodin, 7 minut, vyladíte Express, zdravím do Brna, Karlových Varů, do Liberce, všude tam, kde posloucháte a kde je dostupné naše rádio skrze vzduch, tam, kde ne, tam, kde nemáme svoji frekvenci a že těch míst už je není mnoho, tak tam si nás nalaďte třeba přes internety, to taky jde. Já jsem Radek a do 14. hodiny vám budu vybírat hudbu a vy taky na čísle 602 604 903 přijímám hudební tipy. Za chviličku se ozve z éteru

Lední, i kytky kvetly a jezera začaly tát. Teď jako rád, když se rození, tak dobro chodím spát.

0: Skvělý single i po těch, kolik, 13 letech. Před 13 lety vydal DJ producent, zpěvák a skladatel John Newman svůj debut tribute, který hned ovládl tehdy UK Albums Chart, debutoval na prvním místě. V roce 2015 dává druhou desku a od té doby ticho, ale stále DJuje, stále produkuje a stále jezdí na turné. Tohle byl John Newman Cheating za okamžik Killers a jejich Somebody Told Me na Expressu.
1: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Existuje místo, které každý den rozezní hřejivý dětský smích a otevře bránu do říše fantazie. Navštivte s rodinou Park Miraculum. Máme otevřeno každý den od 10 do 18 hodin. Více na miraculum.cz.
3: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami? Ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Seznam slaví 30. narozeniny a nebude jen dort, ale rovnou celý festival. Přijďte s rodinou už od 12 hodin. Čeká vás Kašpárek v rohlíku, Leny, živé podcasty, aktivity pro děti a dobré jídlo a pití. Tak se vidíme na Seznam Festu v sobotu 6. června v pražské Garbe Holešovice. Registrace vstupenek už teď na seznamfest.cz. A my se na vás už fest těšíme.
5: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

Tohle je jeden ze dvou singlů, který předznamenává 15. řadovku královny popu, alespoň tak, jak ji nazývají některá média, tedy Madony. Kolaborace mezi Sabrinou Carpenter dostala název Bring You Love a jak jsem zmínil, najdete ji na té připravované a velmi očekávané, alespoň v některých kruzích, desky. Mimochodem, v některých kruzích by sotva jenom pomysleli na to, že se jich někdy Madonna bude týkat. Teď mluvím speciálně o fotbalové komunitě, protože jak možná dobře víte, anebo taky možná nevíte, tak vám to teď prozradím, že Madonna byla potvrzena jako jeden z headlinerů na premiérovou poločasovou přestávku v rámci finále evropského šampionátu, pardon, světového šampionátu, který proběhne už za 14 dní v Kanadě, Mexiku a Spojených státech. Tohle jsou Temper City, Self-Aware.

0: Tohle je skladba vhodná spíše na pátek, vzhledem k názvu Ready for the Floor, ale na neděli, kdy už lidi spíš gaučujou, to úplně není, ale každopádně je to váš hudební typ Hot Chip Ready for the Floor na Express FM, kde je 11:30, což je akorát tak vhodná chvíle. Připomenout si o čem, že si povídali v ranní vysílání Bára a Václav. Tak tady to je.
1: Chceš vědět tu studii?
2: Ano.
1: Co zjistili v Hollywoodu? Hele, dali dohromady 100 nejúspěšnějších filmů za rok 2023, 2024 a 2025. A zjistilo se, že ve filmu je pravděpodobnější, že uvidíte mluvící zvíře nebo herce jménem Chris než ženu starší 60 let. Nejvíc tam je samozřejmě Chris Pratt, je tam Chris Hemsworth a další a vlastně ty mluvící zvířátka, bavíme se asi předpokládám o animacích, tam to jako bude samozřejmě nejvíc, jo, ale herečky vyššího věku hold prostě mají tady jako smůlu. Je to teda jako fakt jako do nebe volající. Protože každý stárneme. Všichni tady jako nějak jsme nějakou dobu. Ale to jako přece neznamená, že už jako hold to máme za sebou v 50 a nazdar.
2: No ale tady vidíš ten důvod, proč všechny herečky, které se blíží k věku 60, chtějí vypadat na 45. Aby ještě pořád hrály aspoň ty milfky.
1: Jo.
2: Protože jako gilf už si neškrtneš ve filmu. Ale s tímhle má Hollywood problém dlouhé roky, o tom se mluví pomalu od jak živa.
1: A když jsme u těch filmů, tak pak tam je ještě speciální kategorie, to je Helen Mirren, která vyšetřuje nějaký vraždy.
2: Jo.
1: A střílí ze samopalu, ano. No, nebo ostřeluje někoho. Ta má úplně speciální.
2: Ta osciluje na té škále tý Marplový až teda po ano, střílem ze samopalu a vraždím.
0: Spoustu věcí se můžete dozvědět z ranního vysílání na Expressu, kterýmu šéfuje Václav s Bárou, a to každý všední den mezi 7. a 10. Třeba už zítra máte další příležitost. Je to bude 1. června, mimochodem. Screaming Trees never lost you.

0: Express. Švýcarsko, hokej, atmosféra, která tě nenechá v klidu. Express FM během světového šampionátu servíruje třikrát denně všechno důležité. Výsledky, zajímavosti turnaje i program dalších duelů. Bez zdržování, jen čistý hokejový update.
1: Hokejový šampionát na Express FM.
0: Mistrovství světa 2026. Poslouchej na Express FM.
2: Sponzorem pořadu je Allegro. Oficiální sponzor IIHF Mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
3: Už od 11. května startuje na Allegro Festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF Mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.
1: Express FM. CZ doména za méně než půlku ceny nebo úplně zdarma k webhostingu. Využijte jarní slevy u WebGlow. Udělejte první krok k vlastnímu webu. Registrujte si svou CZ doménu, dokud je volná. Spěchejte na webglobe.cz.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Express FM.
0: Hudba. Na prvním místě.

Taková trochu pozapomenutá nebo polopozapomenutá hitovka Weekend Michaela Greye dozněla na Expressu ve 11:45. 26. května se narodil legendární trumpetista, jazzový trumpetista, impresario se mi chce říct, tak jsem to řekl, Miles Davis. Narodil se v roce 1926 a právě minulý týden uběhlo 100 let od jeho narození. 26. května, ale o 50 let později, se narodila jiná hudební osobnost. Tentokrát se jmenuje Lauryn Hill. Jedná se o rapperku, zpěvačku a někdejší členku trojice, veleslavné trojice Fugees. Lauryn Hill se dala po rozpadu Fugees na solovou dráhu. V roce 1998 vydala desku The Miseducation of Lauryn Hill, což je deska, která opravdu udělala díru do světa, řekněme. Je tam parádní mix new soulu, taky R&B, hip-hopu, zkrátka deska, o které se mluví ještě po 30 letech od vydání pomalu. Proč o tom všem mluvím takhle zdlouhavě? Lauryn Hill se nechala nedávno slyšet, proč nevydala žádného následovníka svého vynikajícího debutu. To zdůvodnění je takovéto. Už jsem se nechtěla vydávat vstříc takovým nervům, prožívat odliv neskutečný energie, být v toxickém prostředí producentů a různých elementů, které na vás tlačí, abyste podali co nejlepší výkon. Na druhou stranu Lauryn Hill není úplně černobílá postava, ona třeba nerada platí hudebníky, který s ní vedou na turné, chodí pozdě, kam může, nedodržuje smlouvy a tak dále. Takže svět opravdu není jenom černobílý. Ale když jsme u Lauryn Hill, u jejich narozenin, mimochodem bylo 51 let, pojďme se podívat na zmiňovanou skvělou a řekněme nadčasovou desku The Miseducation of Lauryn Hill. Tady je track nazvaný Do Up That Thing na Express FM.

0: aktuálně z mistrovství světa.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji.
2: Dnes je poslední den šampionátu. Kdo s kým a o jaké medaile se rozhodlo včera? A pokud někdo dával naději Norům proti Švýcarům, tak se poměrně dlouho těšil na výhru svého tiketu. První radost mu ale Švýcaři pokazili v závěru první třetiny, kdy se Berči zapsal jako první střelec zápasu. Ve druhé třetině už domácí ovládli kluziště a zvýšili na 4-0, aby nakonec stanovili konečné skóre 6-0. Sice se mohl nový trenér Švýcarů radovat společně s brankářem Janonym, který vychytal svoji třetí nulu na šampionátu. Nicméně kaňka na zápase byla přílišná tvrdost norského celku, který až příliš dohrával souboje u mantinelů, jako by už za jasného stavu neunesl porážku. Vše vyústilo ve vzájemné poštěkávání koučů na střídačkách. Švýcaři si tak zahrají o titul s Finskem a bronzovou medaili si z mistrovství světa v ledním hokeji odveze buď Kanaďan nebo Nor.
1: Aktuálně z hokejového mistrovství
0: na Express FM.
3: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
4: Už od 11. května startuje na Allegro Festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.
1: Express FM.

Leta letoucí se z televizní obrazovky v tento čas nedělní obědový ozývalo dobrou chuť, pokud zrovna obědváte, tak jsem rád, že jsem se to mohl střihnout taky, byť ne skrze obrazovku, ale prostřednictví mikrofonu a éteru 90,3 FM, kde posloucháte Express Radio. Já jsem Radek, tohle byl Sony Fodera, My Lovin'. Před námi další 60 minutovka plná hudby, včetně Aurory, Forgotten Love.

0: Tohle byla kapela Muse. Be with you na Expressu, 12 hodin, 13 minut. Já jsem rád, že vy jste s námi tady na 90,3 FM a posíláte hudební tipy. Za chviličku se na jeden zase vrhnem. Krom toho zazní Swedish House Mafia.
1: Existuje místo, které každý den rozezní hřejivý dětský smích a otevře bránu do říše fantazie. Navštivte s rodinou Park Miraculum. Máme otevřeno každý den od 10 do 18 hodin. Více na miraculum.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
3: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
4: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
3: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
4: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero. Express.
6: Music first.

Je 12 hodin, 21 minut, Slater a track nazvaný Gas Station. Pokud máte rádi fotky, takové řekněme dokumentárního charakteru, můžu vám doporučit jednu knížku, ve které najdou zálibu i ti z vás, kdo rádi rave. Nebo prostě propařet celou noc někde na tanečním parketu. Právě toho se totiž týká kniha nafocená německým berlínským fotografem Chrisem Noltenkulmanem. Ta knížka se jmenuje Berlin Night Afterglow a navíc je jak 208 stránkách. Najdete fotky raverů různých národností, barev kůže, sexuálního vyznání a tak dále, kteří probendili celou noc v centru kulturního dění v Berlíně, třeba v klubu Bergheim. Je to hrozně zajímavý, protože takovýhle fotky, takovýhle rejveři se u nás moc nevyskytujou. To, že vypadáme ale stejně po probdělí noci jako oni, o tom žádná. Tady je malinko náhled do takové kultury. Tohle jsou Left Field. Open up.

Tohle jsou ke sebe na Great Pretender. Znáte to, že některé kapely vydají jenom jedno LPčko a pak už nic, nevím z jakého důvodu se jim nechce, nebo se rozpadly zkrátka dobře, ale je to škoda na druhou stranu. Řeč konkrétně je, tady teď mám na mysli konkrétně tuhle partu z britského Nottinghamu. V roce 17 vydali desku Universal High a pak už nic a z té pochází tahle skvělá věc.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Music. First.
2: Express FM.

Asi už jste se taky někdy domáhali peněz, které vám dlužil váš zaměstnavatel nebo někdo. Teď nedávno jsem četl v novinách, že zaměstnanci jistého řetězce, kde se prodávají květiny, nedostávají zaplacíno, nikdo s nimi nekomunikuje a tak dále. Kam s tím mířím? Děje se to i mezi hudebníky. Legendární funkyman George Clinton, který kdysi v 60. letech založil parlament Funkadelic, dal k soudu svoji vydavatelskou firmu o 1,1 milionu dolarů. Tak tady ho máme, George Clinton, If Anybody Gets Funked Up.

Tohle je gang z Birminghamu, nemenují se Peaky Blinders, ale Editors. Editors se chystají vydat po 6 letech novou desku, měla by se objevit někdy letos. Otázka zní, kdy. Přesný datum nikdo nezná, nebo alespoň já patřím mezi ty, kdo ho nezná. Každopádně dobrá zpráva pro všechny fanoušky Editors. V únoru příštího roku se objeví v Praze, a to konkrétně v prostoru, který se jmenuje Sasazu, tedy v Holešovické tržnici, která mimochodem prochází parádní přestavbou a revitalizací. Tohle už jsou Lorraine Digital, nebo je Lorraine Digital. Music makes you lose control.

S ženskými vokály budeme pokračovat i po tomhle, který obstarala v tracku Danger autorka stejnojmenného singlu, tedy singlu Danger Naya Archives. Teď už Charlotte Day Wilson a Saya Gray Lean. Já jsem Radek a přeju vám parádní poslech Expressu i krátce po 13. hodině, konkrétně 7 minut po 13. Nás čeká závěrečná hodinka společná, strávená nad muzikou, jak mojí, tak i vaší. 602 604 903, sem posílejte svoje hudební tipy.

Tohle byly Resolute America. Za okamžik, když už jsme u Ameriky, dáme si takový americký sen, který bezesporu prožívá dvojice Beyoncé a její manžel Jay-Z. Společný duet Deja Vu už za pár minut a hned potom domácí parta něco. Jejich noční plán uslyšíte na Expressu, kde právě teď je 13.13.

0: Webová stránka za 169 korun? Ano, s WebGloob AI web editorem máte web hotový za chvíli. Bez programování, bez starostí. AI vše připraví, vy jen doladíte detaily. Využijte jarní nabídku na webgloob.cz a spustite svůj web ještě dnes.
1: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
2: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
4: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.
5: Hudba na prvním místě.

Nad Prahou stáhnou mraky, tu říkanku asi zná každý z dětství, já to nebudu samozřejmě doplňovat, ale asi víme. Každopádně to rčení tedy, nebo to, co jsem řekl, že nad Prahou stáhnou mraky, je fakt. Jenom připomínám, že meteorologové rozšířili a zpřísnili výstrahu před bouřkami. Hrozí kroupy, velmi silný vítr, taky přívalový déšť, takže máte-li něco na terase, na balkóně, na zahradě, nezapomeňte to přikrýt, ukotvit nebo schovat. Posloucháte Express, 5 minut zbývá do 1:30 a já pro vás mám tip jako hrom. A pokud máte rádi festivaly, letní festivaly, jejich sezóna se nezadržitelně blíží. Mimochodem Seznam svůj festival odšpuntuje příští sobotu 6. v prostoru Grabe v Holešovicích, tak já pro vás mám tip na festival Hell Yes. V srdci Olomouckého kraje najdete hrad Helštín. Tahle stavba stará 700 let uvítá festiák, který potrvá od 26. do 28. června, potrvá tedy 3 dny. Na Helštíně najdete 5 stagí, na kterých se budou střídat umělci, kterých bude dohromady 70+. Kempovat můžete přímo na místě pod hradbami Helštínu. Těšit se můžete i na to, že se tam dostanete party vlakem. A mezi těmi umělci, kteří na Helštíně na vás budou čekat, bude třeba legenda, technolegenda Derek May, český producent a DJ Nobody Listen, Ventolin, taky Floex a jeho Ensemble. Vystoupí tam třeba Omsquare, DJ Mr. Ultrafino, Josef Sedloň a takhle bych mohl pokračovat až do nekonečna. Mezi tou plejádou umělců se objeví i tahleta partička, Dukla. A mimochodem i DJ Mardoša na vás čeká. Mardošu asi znáte z pozice zakládajícího člena Tata Boys. Takže Hell Yes, tak se jmenuje festival, jehož premiérový ročník propukne 26. června. Tedy za 26 dní. Můžu vám to říct konkrétně, oni tam mají takovýto počítadlo. 26 dní, 2 hodiny, 32 minut, 30 vteřin. Tady je Dukla Dny a Express FM.

0: Švýcarsko, hokej, atmosféra, která tě nenechá v klidu. Express FM během světového šampionátu servíruje třikrát denně všechno důležité. Výsledky, zajímavosti turnaje i program dalších duelů. Bez zdržování, jen čistý hokejový update.
1: Hokejový šampionát na Express FM.
0: Mistrovství světa 2026. Poslouchej na Express FM.
2: Sponzorem pořadu je Allegro. Oficiální sponzor IIHF Mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
3: Už od 11. května startuje na Allegro Festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF Mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.
1: Express FM.
4: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
1: Express FM.
0: Hudba. Na prvním místě.

Tohle je Live Garden Cross My Heart, 2:45, což je čas, kdy se obvykle loučím, ať už je to sobota či neděle, tak proč do toho házet vidle? Rozloučím se i teď ve 2:45. Mějte krásný zbytek neděle, s deštníkem či bez, ale každopádně myslete na to, že ještě nějaký ten čas zbývá na relaxaci po probenděném víkendu. Co si budem? Vás čeká ještě v programu Express FM pořad, který se jmenuje Express Top. Vašek vám představí 10 nejhranějších singlů a 5 novinek, potom trendy a já přispěchám se svým krýmem v 8:00. Tentokrát se zaměřím hodně na jazz. Miles Davis oslavil 100 od narození a zemřel skvělý saxofonista Sonny Rollins. Tak to všechno si připomenem. Roučí se Radek. Díky, ahoj.

0: Express Filmex.
1: Přáli jste si někdy, aby vás nějaký člověk miloval nejvíc na světě? V prudce originální černohumorné hororové jízdě Posedlost, která je celovečerní prvotinou mladého Američana Kariho Bakera, zjistíte, že takové přání může být smrtelně nebezpečné. Barry je obyčejný mladý kluk, který je bezhlavě zabouchnutý do své kamarádky Nikki. Ale třeba se vás plachej a tomu brání pozvat jí na rande. A protože zoufalí lidé dělají zoufalé věci, koupí si v pofidérním metešnictví pofidérní hračku, která slibuje splnit jedno přání. Výsledek se dostaví okamžitě. Nikki se do Béra šíleně zamiluje. Až tak šíleně, že mu to po chvíli začne vadit. Jenže kouzlo může ukončit jenom smrt. A to nejlépe jeho vlastní.
2: You know you like me, Bear.
3: She's obsessed with me.
4: Oh, it's not so bad. Fucked up.
2: You wished for this.
1: Jan Svěrák natočil v naprostém utajení nový film Pět švestek. Na otevřené řecké moře poslal na rozhoupané plachetnici herecký pětilístek Sislová, Permerová, Kostka, Vlasák a Kaiser. Je to dojemná i veselá komedie o přátelství, lásce, odpuštění i o tom, že chuť žít může člověka provázet v každé životní etapě. Věra žije sama a zdánlivě už jí v životě nic nečeká. Zasteskne se jí po době, kdy s kamarády jezdila na moře. A tak zbytek staré party vyplouvá vstříc idylickým zátokám a západům slunce se zásobou MDMA v podpalubí. S lodí s nimi sice vyplouvají i staré křivdy, ale největší překážkou výletu jsou jejich děti, které pro bláznivou poslední plavbu staříků nemají pochopení. Za kamerou se na vlnách houpal a film sestříhal režisérův syn František Svěrák.
5: Co kdybychom se na chvíli projeli, než se nad náma začnou stahovat mraky?
2: Ať jsi šťastná, mami.
6: Už jsem tam, hele.
7: Rychle pivo na sůl.
5: Ale jsme volní, dobrodružství začíná.
0: Express Filmex.
8: Na Express FM.
9: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City. Sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz.
8: Express.

0: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Chcete mít extra zážitky? Využijte extra slevy na Slevomatu. No ano, na Slevomatu, kdykoliv a kdekoliv. Tak co chcete zažít? Na masáž jít? Slastně se přejíst? S přáteli se na únikovce pobavit? Desítky zábavných gurmánských wellness a dalších zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
2: Resort Oblík. Váš splněný sen v srdci Českého středohoří, jen necelou hodinku od Prahy. Ať už plánujete pohádkovou svatbu, team building nebo víkendový relax s přáteli, na Oblíku načerpáte novou energii. Zažijte špičkové wellness, zážitkový glamping a prvotřídní gastronomii. Resort Oblík. Péče o vaše tělo i duši.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankkarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
5: Hudba na prvním místě.

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V novém podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Nový podcast od 4. června exkluzivně na webu Rádia
1: Express FM.
2: Express FM. Existuje místo, které každý den rozezní hřejivý dětský smích a otevře bránu do říše fantazie. Navštivte s rodinou Park Miraculum. Máme otevřeno každý den od 10 do 18 hodin. Více na miraculum.cz.
3: Vše pro webové stránky až o 60% levněji. Využijte jarní slevy u WebGlobe a pořiďte si rychlý web hosting i s doménou za méně než polovinu ceny. Dlouho se nerozmýšlejte, dobré domény mizí rychle. Tak spěchejte na webglobe.cz.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
5: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami? Ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Express FM.
6: Hudba. Hudba.

0: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Resort Oblík. Váš splněný sen v srdci Českého středohoří. Jen necelou hodinku od Prahy. Ať už plánujete pohádkovou svatbu, team building nebo víkendový relax s přáteli, na Oblíku načerpáte novou energii. Zažijte špičkové wellness, zážitkový glamping a prvotřídní gastronomii. Resort Oblík. Péče o vaše tělo i duši.
2: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Seznam slaví 30. narozeniny a místo dortu servírujeme festival, ať to oslavíme společně. Roztančí vás kapely jako PSH, Skyline nebo Kašpárek v rohlíku. Do děje vtáhnou živé podcasty s tvářemi Seznamu a vaši drobotinu spolehlivě zaměstnají zábavné aktivity. Tak se vidíme na Seznam Festu v sobotu 6. června v pražském Garbe Holešovice. Registrujte se na seznamfest.cz a my se na vás už fest těšíme.
5: Music. First.
6: Express FM.

Novinka. Express FM.

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V novém podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Nový podcast od 4. června exkluzivně na webu Rádia
1: Express FM.
2: Express FM.
3: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
4: Chcete mít extra zážitky? Využijte extra slevy na Slevomatu. No ano, na Slevomatu, kdykoliv a kdekoliv. Tak co chcete zažít? Na masáž jít? Slastně se přejíst? S přáteli se na únikovce pobavit? Desítky zábavných gurmánských wellness a dalších zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
5: CZ doména za méně než půlku ceny? Nebo úplně zdarma k webhostingu? Využijte jarní slevy u WebGlow. Udělejte první krok k vlastnímu webu. Registrujte si svou CZ doménu, dokud je volná. Spěchejte na webglobe.cz.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland Express.
2: Music first. Express FM.

0: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Chcete mít extra zážitky? Využijte extra slevy na Slevomatu. No ano, na Slevomatu, kdykoliv a kdekoliv. Tak co chcete zažít? Na masáž jít? Slastně se přejíst? S přáteli se na únikovce pobavit? Desítky zábavných gurmánských wellness a dalších zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
2: Resort Oblík. Váš splněný sen v srdci Českého středohoří. Jen necelou hodinku od Prahy. Ať už plánujete pohádkovou svatbu, team building nebo víkendový relax s přáteli, na Oblíku načerpáte novou energii. Zažijte špičkové wellness, zážitkový glamping a prvotřídní gastronomii. Resort Oblík. Péče o vaše tělo i duši.
3: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
5: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pozování na focení. Za granulé jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Hudba na prvním místě.
7: Express FM. FM.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM. Existuje místo, které každý den rozezní hřejivý dětský smích a otevře bránu do říše fantazie. Navštivte s rodinou Park Miraculum. Máme otevřeno každý den od 10 do 18 hodin. Více na miraculum.cz.
4: Webová stránka za 169 korun? Ano, s Webglobe AI web editorem máte web hotový za chvíli. Bez programování, bez starostí. AI vše připraví, vy jen doladíte detaily. Využijte jarní nabídku na webglobe.cz a spustíte svůj web ještě dnes.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Express FM.
1: Hudba. Hudba.

0: Top.
1: Express Top. Express Top. To nejlepší z Express FM.
2: Poslední květnová neděle je tady a to si v tomto případě zasloužíte něco plnotučného, něco, co bude komplexní. Zkraťme to, začíná Express Top, žebříček s nejhranější hudbou, kterou vám toto rádio nabídlo za posledních 7 dní. Nejnovější věci taky nechybí, to je jasné. První novinka přišla od Charlie XCX a jaké bude její nové album, zase tak úplně jasné není. Zdá se, že se téma Brett vyčerpalo a nyní Charlie XCX bude trochu na jinou notu. SS26 navazuje na single Rock Music, první samostatný single Charlie XCX od alba Brett. Lehkou mezihru měla s bouřlivými výšinami a Mother's Mary, tedy se soundtracky k těmto filmům. A vydělané peníze investovala. Dne 12. května se stala globální ambasadorkou značky a akcionářkou společnosti spotřební elektroniky Nothing. Nyní je tu skladba Spring Summer 26, kterou klipem situovala na módní mola v tom smyslu, že je to tak trochu cesta do pekla. Více informací bude přibývat. Tady je nová Charlie XCX.
1: 10 nejhranějších singlů a 5 novinek.
0: Express Top.
1: Novinka.

0: Druhou novinkou je etiopská američanka Kelayla, která skvěle debutovala mixtapem Cut For Me. To bylo před 13 lety. 3 roky nazpátek vydala druhé album a nyní, 10. července, se můžeme těšit na LPčko New Avatar. Single Lincoln B je už druhou ukázkou, jak deska bude znít.
1: Express Top. Novinka.

0: francouzský hudební producent Serkin a uznávaný francouzský režisér Romain Gavra. Jejich první album se bude jmenovat Love and Tears a vyjde za 12 dní a najdete na něm i tento single, který naspíval švédský rapper Young Lean. Nothing But Thieves, to je kapela, která funguje už od roku 2012 a prakticky každé 3 roky zásobuje své fanoušky novou hudbou. Naposledy to bylo skvělé album Dead Club City. 25. září jim vyjde 5. album Stray Dogs a jak se budou jako psi toulat, tak 2x zabloudí do Česka. Poprvé to bude už v sobotu 13. června na Rock for People. Pak další v lednu, kdy mají na 22. Buklí O2 Univerzum. A třetí novinka se jmenuje Evolution. Tady jsou Nothing But Thieves.
1: Novinka Express Top. Express Top.

0: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
1: Chcete mít extra zážitky? Využijte extra slevy na Slevomatu. No ano, na Slevomatu, kdykoliv a kdekoliv. Tak co chcete zažít? Na masáž jít? Slastně se přejíst? S přáteli se na únikovce pobavit? Desítky zábavných gurmánských wellness a dalších zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
2: Vše pro webové stránky až o 60% levněji. Využijte jarní slevy u WebGlobe a pořiďte si rychlý web hosting i s doménou za méně než polovinu ceny. Dlouho se nerozmýšlejte, dobré domény mizí rychle. Tak spěchejte na webgloob.cz.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Music. First.
5: Express FM.

0: Navzdory tomu, že Charlie XCX vzkazovala všem, že taneční hudba je mrtvá, Madonna vrátila útok slovy, že na jejím parketu se bude tančit i nadále. A k tomu vytvořila na léto album Confessions 2. S celkem 16 skladeb už jsou dva oficiální singly. Bring Your Love je tím druhým a hostem, respektive hostkou, je v něm Sabrina Carpenter. To bylo 8. místo. Poslední novinka je návratový single zpěvačky Lola Young. Ta oznámila, že rozpracovanou práci musí dodělat. Tím myslela nedokončený zářijový vystoupení na festivalu All Things Go, na kterým skolabovala a od té doby nevystoupila na pódium. Nastala psychologická pomoc a odvykačka. A minulý víkend BBC Radio 1 pořádalo svůj velký víkend, na kterém zaspívala i novinku From Down Here a dala si i duet s Jamesem Blakem, který pro ní skladbu složil. A to je novinka číslo 4.
1: Express Top. Novinka.

0: To je skladba, která je sice vydaná, ale bez nějakého většího úspěchu leží na streamech a zčista jasná je z něj virální hit. To je případ právě dohrávající skladby Earrings od Malcolma Todda, zpěváka z Los Angeles. Song je na mixtapeu Sweet Boy z roku 2024 a je to otvírák, takže je s podivem, že ležel tak dlouho nepovšimnutý. A ještě jedna zajímavost z rodiny. To, že máma dělala muzikál a táta je scénáristou průměrňákových, víme, ale má taky ségru Audrey, která je písničkářka a podílela se 10 skladbami na albu Gracie Abrams The Secret of Us, takže tahle rodina je samý umělecký gen. Toto bylo 7. místo. A nyní je tu slovensko-česká spolupráce mezi bratislavskými Billy Barman a Benem Kristovem. Ti se potkali na předávání Andělů, pak se dali do řeči i na následné afterparty. No a rok se sešel s rokem a je tu jejich společný song Sabotáž. A když říkáme společný, tak myslíme, že nikdo není víc ani míň. Exkluzivní rádiovou premiéru měl na Express FM ve středu. O 6 hodin později vyšel i oficiálně. Tady je Sabotáž, poslední novinka 22. týdne roku 2026.
1: Novinka Express Top. Express Top. Yo.

Posloucháte Express FM a žebříček nejhranějších a nejnovějších skladeb na tomto rádiu. Neskromně nazývaný Express Top. A poslední novinkou byla Sabotáž, na které se podíleli Billy Barman a Ben Cristovao. A připomínáme, že Express Top má i reprízu, a to v úterý v 9 večer, ale vy už budete mít v premiéře už za chvilku skoro hotovo. Na šestce je zpěvačka, o které jsme dnes už mluvili, tedy Gracie Abrams. O novém albu dost mlžila, dávala nápovědy a po všech těch indicích jsme nakonec dospěli k termínu 17. červenec, kde se dočkáme Dcery z pekla, tedy Daughter from Hell. Spolupracovníky našla u kapel Bon Iver, tedy Justina Vernona, a u The National, tedy Aarona Dessnera. Gracie Abrams a pilotní single Hit to Wall, místo šesté.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM. Posloucháte Express Top.
1: To nejlepší z Express FM.
3: Číslo 5.

Editors je kapela, která si dala chvilku pauzu, než frontman Tom Smith dokončil svůj solový projekt nazvaný There is nothing in the dark that isn't there in the light. Letos začali psát svoji další epizodu a připravují nové album z tour, která se zastaví 8. února v pražské Arše. Páté místo měli Editors s pilotním singlem Call It In. Čtvrtá je švédská zpěvačka Tove Lo. Před pár týdny oznámila název a datum vydání svého 6. studiového alba Estros, které vyjde 18. září. Hlavní single I'm Your Girl, Right je o nejistotě ve vztahu. Společně s deskou vyrazí na turné, které vezme Česko obloukem, takže nejspíš bude nejblíž v Berlíně, ale není to daleko a možná ještě doplní nějaké termíny, kde se už Česko objeví. Tady je Tove Lo a místo čtvrté.

Minulý týden se tenhle kluk s aliasem Somr vyhříval na výsluní Express FM. Tenhle poměrně čerstvý hitmaker své první hity napsal ve svým domácím studiu na Lower East Side. Po albu Barely Know Her zatím vydává jednotlivé skladby, které se možná již brzy sejdou na nové desce. Somr byl třetí a na dvojce je Calvin Harris s vlastním jménem Adam Richard Wiles, skotský DJ, hudební producent, zpěvák a skladatel, který se na hudební scéně objevil svým debutovým albem I Create Disco v roce 2007. Jeho kariéra ale vystřelila s albem 18 Months z roku 2012. Toto album překonalo rekordy, když měl 9 singlů v top 10 ve Velké Británii, jako Feel So Close, We Found Love s Rihannou a Sweet Nothings Florence Welsh. Calvin Harris a jirská zpěvačka Jazzy a Satisfy jsou na druhém místě.

0: Posloucháte Express Stop.
1: Rekapitulace. Novinka číslo 1. Charlie XCX a SS 26. Kelejla, Lincoln B, novinka číslo 2. Nothing But Thieves, Evolution, novinka číslo 3. Mezi novinkami je i Lola Young, From Down Here. A poslední novinkou jsou Billy Barman a Ben Cristovao, Sabotáž. Aktuální desáté místo, to je něco něco, noční plán. Devět, Generation a Young Lean, Storm 2.

0: Na sedmičce je Malcolm Todd a Earrings. 6. Gracie Abrams, Hits the Wall. Call It In, to je single od Editors a místo 5. 4. Tovelo, I'm Your Girl, Right? Minule první, dnes na třetím místě Somber a Potential. Dvojku mají Calvin Harris a Jazzy Satisfy.
1: Express Top. Top.
0: No a Ken je zpěvák, jehož fanoušci si říkají Busy Head podle jeho první desky. Svůj TV debut si odbyl v roce 2018 v Late Night Show se Stephenem Colbertem, kde zahrál single Hurt Somebody. No a Ken po vyřešení nebo spíš utlumení svých psychických potíží natočil a v dubnu vydal své čtvrté album The Great Divide. Z něj je tu poslední single The Doors, který je tento týden nejhranějším na Express FM.
2: Toto je nejhranější

0: nedělní podvečer posloucháte Trendy Express. V dnešním pořadu vyrazíme na měsíc, řekneme si, že skincare, tu už nestačí si jenom patlat na obličej a mám tu pro všechny fanoušky Zaklínače skvělou zprávu. Pojďme na to.
1: Trendy Express. Ovšem, co je trendy?

0: Možná i vy máte právě teď na nějakém svém prstu chytrý prsten a říkáte si, no, tak možná by to chtělo nějakou změnu, přemýšlím o tom, nechce se mi už platit to měsíční předplatné, no, ale nevím, jestli vůbec existuje nějaká alternativa. Existuje. Souboj chytrých prstenů pokračuje. Své místo na ukazováčcích si Oura Ring vybudoval, to je jasné. Pozice je silná, ale ne naprosto neohrožená. Vyzývatelem se stává Lunaring 2.0. Můžete skrz něj sledovat svůj spánek, regeneraci nebo biorytmy a důležitá data vidíte v mobilní apce. Taková klasika. Prsten je vyroben z titanu, chrání ho speciální povrchová úprava. Pro vyšší odolnost můžete si vybrat z vícero variant, řekněme, barev. Určitě vás zaujme pouzdro, to vypadá jako od prémiových sluchátek. Disponuje takým kroužkem světelným, který vám ukazuje stav baterie a zároveň funguje i vlastně jako powerbank, jako nabíječka. Výdrž prstenu je víc než slušná. Na jedno nabití má vydržet 6 až 7 dní, no a ten obal ho zvládne dobít naplno zhruba 5x, takže řekněme, měsíc vám vydrží bez toho, aniž byste ho museli připoutat k zásuvce. Prsten je vybaven optickým snímačem srdečního tepu, senzorem pro měření nasycení krve kyslíkem, snímačem teploty pokožky a akcelerometrem. Na základě těchto dat pak průběžně analyzuje spánek, úroveň stresu, regeneraci, denní aktivitu i to, jak se vám přirozeně mění rozestupy mezi jednotlivými údery srdce. Přičemž zrovna právě to sledování spánku je oblast, kde dominuje, a to s překvapivou přesností zaznamenává třeba délku usínání, jednotlivé spánkové fáze, pohybové anomálie i noční dechovou frekvenci. Pokud byste ho chtěli jako fitness tracker, tak tady bude zaostávat třeba za chytrými hodinkami či náramky. Co by ale mohlo některé uživatele nalákat, je právě to, že Luna nevyžaduje měsíční předplatné, takže koupíte a používáte.
1: Trendy Express na Express.

0: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
1: CZ doména za méně než půlku ceny nebo úplně zdarma k webhostingu. Využijte jarní slevy u WebGlobe. Udělejte první krok k vlastnímu webu. Registrujte si svou CZ doménu, dokud je volná. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
5: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
4: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
5: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
6: Hudba na prvním místě.
7: Express FM.

0: Letos jsme se proletěli kolem měsíce s misí Artemis 2. Ten dlouhodobý plán NASA je opět nejenom přistát na měsíci, ale obývat ho. Celý program stěhování lidí na měsíc Američané dělí do tří fází. Začneme fází robotickou. Tady půjde zejména o průzkum a přípravu terénu. V další fázi se počítá s vybudováním energetické infrastruktury a zajištěním dopravy po povrchu. Do roku 2029 by se mělo uskutečnit přibližně 25 startů, které na povrch měsíce dopraví celkem 4 tuny potřebného materiálu. Třetí fáze potom plánuje se vznikem zázemí, které by umožnilo dlouhodobý pobyt astronautů. To se bavíme o roce 2032. Hlavním dějištěm tohoto všeho má být jižní pól měsíce, a to z jednoho prostého důvodu. Tady se nachází zmrzlá voda. Ta se dá přeměnit na pitnou, ale také na kyslík a raketové palivo. NASA už v březnu letošního roku oznámila, že do projektu vloží investice ve výši 20 miliard dolarů, takže přes 400 miliard korun. Zájem o měsíc má ale i Čína. Ta chce dostat své astronauty na povrch do roku 2030 a někteří experti skutečně varují, že by se jí to mohlo povést jako první.
1: Trendy Express. Ovšem, co je trendy?

0: Express. Skincare. Ta se dneska už i jí, jo? Nestačí si jenom dát na obličej a na tělo. Skincare to je dneska obrovský biznis a samozřejmě i součást zdravého životního stylu. Možná proto se také skincare rozrůstá z obchodu s kosmetikou do obchodu s jídlem. Aktuální trend, ten je naprosto jasný. Zkrátka nestačí mít jenom rutinu, něco si mazat na obličej, dát si masku, dát si krém. Dneska svou skincare musíte taky jíst a pít. Na internetu najdete tisíce receptů na toto téma. Dejte si prostě jenom vyhledat Eat Your Skincare a bude vám to tam vybíhat. Taky samozřejmě potom zpětně, vlastně zase na tenhle ten trend reaguje potravinářský průmysl, který začal vytvářet trendy produkty, které mají vašemu tělu a vaší pleti dodávat potřebné látky. Každý jogurt, cottage cheese, sodovka, káva, každá svačinka ukrývá potenciál pro nějaké vylepšení. Hydratační drink s kolagenem, cottage cheese s bonusovou dávkou proteinů nebo třeba probiotik. Podle statistik firmy Iris Ventures z loňského roku se v letech 25 až 28 předpokládá posílení trhu s funkčními potravinami a nápoji s průměrnou roční mírou růstu 9,5%. Aktuální boom navazuje na trend longevity. Ovlivňuje ho údajně i inflace, jo, jako proč si zvlášť kupovat třeba nějaký doplněk stravy, když si ho můžu vypít ve svém proteinovém drinku. Jo, a dvě mouchy jednou ranou. Nebo tři vlastně. Svou roli prý sehrává i Ozempic a další léky na hubnutí, protože ty účinky spočívají v tom, že máte zkrátka menší chuť k jídlu, méně toho sníte a o to výživnější to málo musí být. Že jo, to, co spořádáte, když jste dřív snědli, já nevím, 2000 kalorií a teď máte tak jako sotva hlad na 800, což no, to je jako debata na jindy, ale bylo by fajn, kdybyste tam taky měli, že jo, ty proteiny, vitamíny, kolagen a tak dále. U nás můžete také tento trend sledovat nejen u influencerů, kteří už také jedí svou skincare, ale například v Praze také nedávno otevřelo bistro Roots Project, které se inspiruje slavnými smoothies z Erewhonu a dělá je s proteinem, kolagenem, nějakými mořské řasy tam mají, elektrolyty a podobně. Zkrátka, když to pije Hailey Bieber, tak to nemůže být špatný, no ne?
1: Trendy Express na Express FM.

0: one hand, you want the success, but on the other, you're just kind of scared of it. Yeah, I don't know. Probably doesn't make sense. But do you know what I mean? You know what I mean?
1: Trendy Express. Trendy Express.
2: Jestli někdo aktuálně válcuje americkou hitparádu Billboard, tak je to Drake. Ten před nedávnem nevydal jedno, ale hned tři alba najednou. Avizované album Iceman doplnili ještě dvě desky, Habibty a Maid of Honor. Billboard 200, to je žebříček alb, těch nejposlouchanějších, těch nejprodávanějších. Drake se nejen zapisuje do historie tím, že jeho tři poslední alba jsou na prvních třech příčkách, ale ve dvoustovce těch nejalb jich má celkem 12. 12 jeho desek je teď v Billboard dvoustovce. Je tak jediným žijícím soulistou, kterému se to povedlo. V minulosti měli v tomto žebříčku 12 a více alb, jenom Beatles a Prince. Prince drží, myslím, absolutní rekord 19 alb po smrti zpěváka, zkrátka byl tady boom, streamovalo se, desky se lépe prodávaly a Prince tím získal tenhle ten posmrtný rekord. Rekordy Drake ale láme i v Billboard Hot 100, to je zase stovka nejsongů. V téhleté stovce má Drake celkem aktuálně 42 tracků. V top 10 jich má hned 9. Jeho hudební válec narušuje jen aktuální hvězda americké country Ella Langley se svou písní Choosing Texas, která je na 5. místě. Jinak v top 20 se potom ještě objevuje Bruno Mars a Olivia Dean. Jinak Drake, Drake, Drake, Drake, Drake. No a co vy? Už jste slyšeli nového Drakea?
1: Trendy Express. Ovšem, co je trendy?

0: Někdy v půlce ledna letošního roku jsme v Trendech řešili, jak se daří CD Projektu a co jeho čtvrtletní finanční výsledky odhalují hráčům o dalších herních projektech. Jednou z těch spekulací bylo vydání dalšího příběhového rozšíření pro Zaklínače 3 Divoký hon, což je hra, která vyšla v roce 2015. Informace je teď finálně potvrzena. Příběhové rozšíření bude. CD Projekt ještě tak jako tam vyjasňuje jednu věc, že nejde o DLC, ale o rozšíření. Polské studio totiž označuje jako DLC spíše menší bezplatný obsah, například nějaký alternativní kostýmy, kosmetické doplňky. Naopak, příběhová rozšíření mají nabídnout spoustu hodin hraní, nové postavy i příběh. Z tohoto pohledu by tedy rozšíření s názvem Songs of the Past mělo přinést pořádnou dávku nového obsahu, ta má být zaměřena ještě stále na Geralta z Rivie. Rozšíření by mělo vyjít někdy během příštího roku, tady se bohužel ty dohady liší, všichni tak nějak doufali, že by to mohlo vyjít ještě letos, ale takhle, jsem ráda, že vůbec něco vyjde. Dorazí to samozřejmě na PC, PlayStation 5 a Xbox Series XS. Současně vývojáři CD Projektu pracují na Zaklínači 4. Tady je v podstatě potvrzeno, že hlavní hrdinkou této hry bude Siri. Fanoušci se obávají, že ta hra tím pádem nevyjde příští rok, ale buď až v roce 28 nebo 29, když vlastně příští rok dostaneme ještě tohleto rozšíření pro Divoký hon. Jinak další detaily se máme dozvědět koncem letošního léta. Zatím jsme dostali titulní obrázek, který ukazuje Geralta. Za ním je taková jako stromovitá příšera, také nějaký kříženec ženy a lešie. To je taková, řekněme, příšera, taky monstrum, který znáte z toho základního Zaklínače trojky. Geralt má v rukou takový zajímavý meč, ale přiznám se, nejsem zase až takovej jako Zaklínač nerd, abych věděla, jestli nám to něco naznačuje. Musím se ještě podívat do různých diskuzí online. No a tedy 11 let od vydání původní hry jsou tohle skvělé novinky pro všechny fanoušky Geralta a já ještě osobně doufám, že se ukáže i má oblíbená čarodějka Yennefer. No a touhle informací končím dnešní trendy. Díky, že jste ladili a poslouchali. Zvu vás taky na náš web expressfm.cz do sekce podcast, kde najdete právě i trendy. Každý díl tam je, můžete se k tomu kdykoliv vrátit, ale samozřejmě dejte si i rozhovory s hosty, kteří chodí sem k nám na Express. Měli jsme tu poslední dobou Mardyho, byl tu Kato, byla tu třeba taky Žovka Dařbojánová, která se v podstatě ještě nedávno vrátila ze Survivoru, takže to všechno si můžete dát na našem webu. Mějte se fajn, užívejte si zbytek víkendu a buďte trendy.
1: Trendy Express na Express FM.

see your hands in the air.

Webová stránka za 169 korun? Ano, s WebGloob AI web editorem máte web hotový za chvíli. Bez programování, bez starostí. AI vše připraví, vy jen doladíte detaily. Využijte jarní nabídku na webgloob.cz a spustíte svůj web ještě dnes. Music. First. Express FM.

Sunday Night Cream.

0: timeless verses, precious pearls. Let's celebrate life and enduring art. A revolution in words, a beat from the heart. So while Whitey on the moon, on earth we stand. Peace, Brother Gil, forever etched in the poetic sands.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Express FM.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: Ratatararatatrička, ratatararatata, potisk, potisk, trička, byla.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
2: Potisk, trička, byla CZ. Music. First.
3: Express FM.

chaos. Trvalo to dlouho, než ty slova vzali zase zpět. Žiju tady celý život, ale pořád nejsem Čech. Dej mi prostor, chci svobodu, pojď pomalu, žádný spěch. Mě můžeš věřit, jsem tvůj bratr.